0: Sebeskytek, aby se závěděl po 1827.
1: Náš
2: Zápal Moskvu, či co? V dědictví se ukázal jeho syn Emerich Prus.